Hneď takto ráno sa vám z Rádia Lumen svojimi myšlienkami v zamyslení prihováral jeho autor Marek Roják. Interpretoval Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabián. A ja pridávam ešte presný čas 6:33.

jsem s tebou. Prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Tak proč tě neslyším? Nebo máš vždycky jinou práci? Máš pocit, že se ztrácím? Prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou. Máš mě ještě vůbec rád? Ano, mám. Nikdy jsem tě neviděl, ale vím, že jsi to ty. Potřebuju s tebou nutně mluvit. Ten pocit znám.

0: jsem s tebou, tak prosím tě, buď se mnou. Jsem s tebou, tak prosím tě, buď se mnou. Stojím u dveří.
1: Ty už jsi tu, vidíš, jak chystám večeři, máš nějaké konkrétní podmínky nebo něco, co by si stal?
0: Chci jen, abys mě miloval.
1: Vážně nic víc, takže mám svobodu.
0: Ano, naprosto máš.
1: A můžu tě i vyhodit, když budu chtít.
0: Počítám s tím, že to časem uděláš.
1: Já vím, ale vždycky mě to mrzí.
0: Já tě mám rád, i když si na mě drzí.
1: Chtěl bych přeletět tu zeď.
0: Tak leď.
1: Chtěl bych vědět víc.
0: Už teď.
1: Chtěl bych ti tolik věcí říct.

Rádio Lumen máte naladené o 10. hodine 30. minúte. No a takto o pol 11. vám ponúkame komentár pátra Františka Sočuvku, sondu do života cirkvi.